0: spojíte o milený chytovi.
1: Hey, this is Rihanna under my umbrella.
2: Slušaš kanál 77.
3: Samo hit

0: kanál 77.
1: Tvojte o milení hitovi.
2: Back. Tvojte o milení hitovi.
3: Hey, this is Rihanna.
4: And my umbrella.
0: Slušaš.
1: Kanál 77.
3: Samo hitovi.